Dnešní dvouhodinový návrat do roku 1996 jsme otevřeli skladbou The Gospel of Inhumanity amerického projektu Blood Axis, za kterým stojí Michael Monahan, a stejnojmenné album patří k nahrávkám, které nelze vnímat jen jako hudbu. Je to směs martial industriálu, neofolku, historických citací, rituálního patosu i trošku problematické symboliky, která dodnes vyvolává spory. Právě proto ji berme hlavně jako dobový dokument jedné hraniční polohy postindustriální scény 90. let, fascinované dějinami, mýtem, mocí i temnými stránkami evropské kultury. A teď se přiblížíme ke gotickému písňovému tvaru. Němečtí The Hall of Souls vydali v roce 1996 album Exit, už druhé u německého labelu Alice In, který se dodnes podílí na mapování kontinentálního darkwave a gotrockové scény. Skladba The Sea z téhle desky přinese do dnešního pořadu chladnější a melancholičtější náladu.

Britští Van Damien se nám v Darkwave připomněli skladbou All is Lost, All is Gone, že klasický gothic rock v roce 1996 rozhodně nebyl mrtvým jazykem. Naopak v tomto roce vydali Van Damien nejen album Transition, ale ještě jednu kolekci One Eye Open. Možná svou hektickou činnost kapela přepálila, protože už brzy se dvojice vyznávající heslo Drunk, Stupid and God rozpadla. Ale teď přepneme do němčiny a do temnější elektroniky. Kalva Inada, projekt spojený se zpěvákem a autorem Brenil Gakem, v roce 1996 vydal album nazvané Zlo se tváří přívětivě. Tento název dobře vystihuje jeho poetiku. Temná, kabaretně pokřivená elektronika, dramatický vokál a zvláštní napětí mezi chladným rytmem a expresivní výpovědí. Z desky si pustíme skladbu Finsterezeit.

elektronickou část dnešního retro výletu rozsvítili, nebo možná spíš potemnili Lights of Euphoria. Projekt Torbena Smise patří k výrazným jménům okruhu labelu Zotomok a album Beyond Subconsciousness z roku 1996 ukazuje, jak se tehdejší EBM a elektroindustriál postupně otevíraly melodii a klubovému tahu. Show Me Your Tears je přesně ten moment, kdy se strohá elektronická rytmika začala posouvat k emotivnějšímu a přístupnějšímu tvaru. Vydavatelství Elysin si dnes připomeneme ještě jednou, a to skrze dnes už zapomenutý německý projekt Morbus Kitahara. Ten vydal v roce 1996 debutové album Reviving the Fading Light a skladba The Lords Are Waiting, která nás vrátí do temnější, goticky zastřené polohy.

Dark Wave nám dohráli Einstürzende Neubauten se skladbou Was ist ist z alba Ende Neu. V roce 1996 to už nebyla ta prvotní hluková exploze ze začátku 80. let, ale zralá kapela, která dokázala industriální minulost proměnit v přesnou až divadelně vystavenou formu. A tak funguje dodnes. Letos ostatně v létě vystoupí v Brně na festivalu Popmese. A teď se dostaneme k projektu, který se v druhé polovině 90. let stal jedním ze symbolů německé darkwave scény. Diary of Dreams, vedení Adrianem Heitzem, vydali v roce 1996 druhé album End of Flowers. Název zní jako obraz konce krásy, ale hudba kapely není jen smutek. Je to temná elektronika s rockovým cítěním, výrazným hlasem a schopností stavět skladby jako vnitřní monology. Z alba si pustíme baladickou kodu Tears of Laughter.

Američtí Black Tape for a Blue Girl náskladbou With My Sorrows zavedli do éteričtější a neoklasicky laděné části temné scény. Album Remnants of a Deep Purity z roku 1996 patří k zásadním nahrávkám labelu Project Records a také k deskám, které ukazují, že Darkwave nemusí stát na rytmu ani na kytarové razanci. Sam Rosenthal, který za projektem stojí, zde vytvořil svět dlouhých ploch, smyčcové melancholie, výrazných vokálů a intimního smutku. Z křehké nálady se teď přesuneme k tvrdšímu průniku elektroniky, kytar a industriální energie. Chorvačtí Coptic Crane vydali v roce 1996 album Clarion's End u labelu Dynamica. Pod labelu vydavatelství Machinery Records, domová například Ant One. Kapela patřila k těm jménům, která v 90. letech rozšiřovala industriální rock mimo angloamerický prostor. Skladba Devil in Disguise je svérázným coverem písničky od Elvise Presleyho. Covery vůbec téhle partě šly vždy na výbornou.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Jeho africký projekt Battery 9 uzavřel tvrdší dvojblok s skladbou Kiss the Machine z alba Strop. A právě tady je krásně slyšet, že industriální rock 90. let nebyl jen záležitostí amerických a evropských center. Battery 9 do něj vnášely vlastní přízvuk, surovost i zvláštní napětí mezi elektronikou, rockem a lokálním kulturním prostředím. A u strojů ještě zůstaneme, jen je necháme pracovat jiným způsobem. Noise Unit byl jedním z mnoha projektů Billa Leeba a Rhysa Falbra z okruhu Frontline Assembly. A v tady tom projektu přivítali ještě Marka Verhagena z The Clinic. Takhle ve trojici v roce 1996 vydali album Drill. Ze současného pohledu zní tato hudba jako otisk doby, kdy se temná elektronika napájela i z taneční kultury a přitom si držela kovový lesk a paranoidní atmosféru. Z alba si dáme skladbu Otherworld.

0: one escape from this discomfort. That's suicide. This man will kill himself.
1: Skladba Dissect projektu Biotech nám v retro dílu Darkwave připomněla další tvrdou tvář elektronické scény poloviny 90. let. Za Biotech stál Jonathan Sharp, známý i z projektu New Mind nebo Cybertech. Album A God Ignored is a Demon Born, samozřejmě z roku 1996, vyšlo u vydavatelství Zotomok a nese v sobě typické dobové napětí, náboženské obrazy, technologickou úzkost, ostrý rytmus a pocit, že člověk se v novém elektronickém světě pomalu mění v experimentální materiál. Po tomhle tlaku přijde prudké stišení a historický oblouk. Německý soubor Estempí dlouhodobě čerpá ze středověké hudby a v roce 1996 vydal album Crusaders in nomine Domini. Skladba Chantyrai pour mon courage nás zavede do úplně jiného času, k hlasům starých nástrojů a spiritualitě, která v kontextu Darkwave funguje jako připomínka, že gotická imaginace se nikdy neopírala jen o kluby a syntezátory, ale také o dávné příběhy, sakrální prostory a středověkou melancholii.

Po středověké inspiraci zazněl projekt Lonsai Majkov a skladba Pillars of Thought z alba Fire. Je to jedna z těch okrajovějších stop roku 1996, u kterých je možná důležitější atmosféra než encyklopedická známost jména. Temná scéna tehdy žila i z podobných nahrávek, z kazetové a malonákladové kultury, z menších labelů, z hudby na pomezí neofolku, industriálních nálad, rituálního zvuku a domácího hledání vlastního jazyka. Teď se vrátíme k gotickému roku, tentokrát přes oceán. Američtí The Shroud patřili k té větvi scény, která uměla spojit klasický gothic rock s éteričtější melancholií a výrazným ženským vokálem. Album Long Ago and Far Away z roku 1996 je prvním, které kapele vyšlo na CDčku. Z něj si pustíme skladbu Caged Bird.

americkou gotickou stopu prodloužili The Razor Skyline skladbou Queen of Heaven z alba Journal of Trauma. Kapela vydávala u vydavatelství Cop International, tedy u labelu, který jsme si v retro návratech do roku 1996 připomínali hlavně v souvislosti s elektronikou a industriálem. The Razor Skyline ale ukazují jeho kytarovější polohu. Je v tom nervní tah, ženský vokál, klubová temnota i trochu špinavější undergroundový lesk západního pobřeží. A teď přijde hororová odbočka s pořádně béčkovou estetikou Frankenstein Drag Queens from Planet 13 byly kapelou, v jejímž čele stál Wednesday 13, později známý také se mnohem známějších Murder Dolls. Debut The Late Late Late Show z roku 1996 je krátký, syrový, provokativní a záměrně přepálený výlet do světa horrorpunku, glamové karikatury a pokleslého filmového braku. Skladba Hit and Rape má už názvem dobově ostrou provokaci, takže ji berme jako dokument téhle schválně nevkusné, komiksově šokující estetiky. All right, now we're gonna quit fucking around here and start talking serious.

Psycho byli a šok rockovou část dnešního pořadu posílili francouzští Electraves otvírákem Lost in a Time Vortex No. 1 z desky Shock Rock. Je to jiná tvář temnoty, ne tak introspektivní, ale karnevalová, hlučná a trochu poťouchlá. A teď se ještě jednou vrátíme do klasičtější gotické melancholie. Němečtí Drown for Resurrection vydali v roce 1996 album I'm a Human u vydavatelství Glasnost Records. Skladba Under a Spell je připomínkou civilnější, ale důležité darkwave vrstvy scény.

Britští Attrition nám skladbou Acid Tongue připomněli jméno, které patří k dlouhé historii postindustriální a darkwave scény už od 80. let. Martin Bones se svým projektem vždycky pracoval na pomezí elektroniky, experimentu, gotické atmosféry a zvláštně intimní temnoty. Album Three Arms and a Dead Cert z roku 1996 ukazuje Attrition v době, kdy jejich hudba nebyla ani čistě klubová, ale také ani čistě ambientní. Na závěr dnešního playlistu se propadneme do dark ambientu a duchovnějších zvukových prostor. Americký projekt Cowl, vedený Brettem Smithem, vydal v roce 1996 album The Sound of Fate. Název je výmluvný. Nejde o písně v běžném smyslu, ale o hledání zvuku víry, ticha, prázdna a vnitřního prostoru. Skladba Nature and Grace nás přenese do hudby, která nestaví na refrénu, ale na pomalém vrstvení, meditaci a napětí mezi sakrálním světem a temnotou. Poslouchali jste Darkwave na rádiu Hey, dnes po sedmé věnované roku 1996, roku, který v temné hudbě ukázal mimořádnou šíři od gotického roku přes EBM, industrial, neofolk a neoklasiku až po psychobilly, horror punk a dark ambient. A protože devadesátkový kvas byl opravdu bohatý, můžu vám slíbit ještě dva díly věnované tomuto roku. Vždyť ještě nedošlo na taková jména jako třeba Dead Can Dance, Das Ich, Deine Lakaien, Soviet France nebo třeba House of Usher. A to už je dnes opravdu vše. Playlisty všech odvysílaných dílů pořadu Darkwave najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si je můžete kdykoliv pustit i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na našem facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás budu znovu těšit v tradičním vysílacím čase. Pro tuto chvíli vám přeji příjemnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska pro vás mám lístek na Masters of Rock. Jak ho získat, zjistíte na Facebooku Rádia Hej, tak tam koukněte. No a na letošním Masters of Rock vystoupí Halloween, tak si teď od nich poslechneme album Keeper of the Seven Keys Part 2.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm,
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

fall. Marotovo Ray a Spark. Metal Forever.

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: Maratovorej na rádiu Hej.
1: Check.

Maroto Volej je u konce, dneska jsme si poslechli album Keeper of the Seven Keys Part 2 od Helloween, který vystoupí na letošním Masters of Rock. Pokud chcete ode mě získat lupen na Masters of Rock, tak koukněte na Facebook Rádia. Hej, tam se dozvíte víc. To je ode mě dneska všechno, budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak se uslyšíme taky v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: se snídá v 6.
1: Tak co říkáte, ovečky, rozjedeme to spolu, je 6 hodin a téměř 5 minut bez pár sekund. Já jsem Bastič a budu s vámi do 8 hodiny. Proč, to se všechno rozvíte, co se bude dít, to se všechno rozvíte, co jsem dělal, se všechno rozvíte, zkrátka dobře, pojďme to společně rozbalit, pojďme udělat si nádherný dnešní poslední školní den a pojďme to tady rozparádit všechno na Hej Rádio. Co vy na to? Jste připraveni? Jste naladěni? Já ano. Tak jdem do toho. 3, 2, 1, včil. Ať je dnešní ráno.
2: Dobrý den.

0: Tak jsme to všechno krásně rozjeli, co říkáte hned po ránu. Máme teď momentálně tolik, kolik máme, je tolikátého, kolikátého je, to je 26.6., poslední školní den. Někteří samozřejmě poukazovali, ježišmarja, dětskám to bude chybět, co jim bude chybět, když se už 14 dní měsíc neučí. No nic, ale každopádně víme, že svátek má Adrián nebo Adriana.
1: Adriana, mal jsem smolu vážně, představ si, že zvihol to tvoj manžel, to asi všichni známe, ale do toho my nepůjdeme.
0: No a jinak taky máme dneska nějaký ten mezinárodní den. Jestli budete chtít slavit nebo si hledat důvod k vypití, tak jako hlavně, že bude krásné počasí, jo, si 30, 35, 40, nebavme se o 30, 20, to už je zima, to už je mráz, jako. No ale je dneska mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, což připomíná globální závazek vytvoření společnosti bez drog. Ježkovi zraky a jsou chytrý jako rádio. A nebo mezinárodní den na podporu obětí mučení. To není dobré. Mučit nikoho bychom neměli a už vůbec ne hudbou. Proto kupředu, zpátkyní krok. A co bychom si zaspívali, dámy a pánové?

skupina Axis, samozřejmě Německo, založená v roce 1988, jejich debutové album Kingdom of the Night v roce 1989 stalo nejprodávanějším debutovým albem hardrockové kapely vůbec v Německu. Jejich kořeny sahají samozřejmě dále, ale víte vy, co vám řeknu, já jsem se s nimi osobně potkal, to jsem moderoval jeden festival tady v Ostravě, který začínal a má do dneška velké renomé, tak bavil jsem se takhle v zákulisí, tam procházel Láďa Křížek, který v té době ještě fungoval v Citronek, a bavil jsem se se Sharon Del Adel, to zase Within Temptation asi víte, a teď přijde kolem frajer, tak kdo by boukne, říká ahoj, a jde dál, já říkám, kdo to byl, no a kámoš, co to organizoval, říká, to byl zpěvák skupiny Axis, no. Já říkám, neuvěřitelné, a oni ještě po tom festivalu zůstali v Ostravě Axis a hráli v klubu Parník pro asi 150 lidí, to dva rokové večery, ale to je tak komorní prostředí, že byste vůbec takovouhle bombovou peckovou kapelu tam vůbec jako nečekali. No stalo se, já mám rád, že takové vzpomínky ještě mohu, mohu tady se pochlubit, dalo by

Slíbil jsem vám, přátel, že vám řeknu, proč jsem tady dneska ráno já a není tady Milhouse. Jednoduché, já jsem vám to říkal včera, že Milan jde dělat Chrudimku. A teď já nevím, jestli tu řeku, která teče v Chrudimi, anebo svou přítelkyni. A tak jako ve své podstatě jsem to za něj vzal a on to vezme za mě v 8 hodin. A my si potom protelefonujeme, jak to vlastně bylo, aby to jsme uvedli na správnou míru. Co říkáte? To zase není tak úplně blbý nápad. Ale co dělá Milan teď v této chvíli, to vám nepovím, ani nechci. Protože on možná dělá Ice, Ice, Ice Baby. Vzpomínáte si na Vanilu Ice? A když to pojmete rokově? Jo, co by ne? I'm gonna stop! Yeah. Operating, listen! Yes, yeah.

0: Tak to byl propagační single skupiny Godsmack Give Away z jejich eponymního alba. Akustická verze písně byla zařazena na EPčko kapely z roku 2004 s názvem The Other Side, zatímco její živá verze byla zařazena na album Woodstock 99. Objevuje se také v závěrečných momentech The Fly, 6. epizody televizního seriálu Vetřelec země na stanici FX. Chad Childers z Ludwire poznamenal, že píseň přilákala kapelu brzy s drtivými kytarami, zlověsně znějícím vokálem a agresivním refrénem si píseň získala podvědomí posluchačů a začínal vzestup Godsmack, které já je vůbec neznal mimochodem, ale tehdy, kolik měl tehdy můj mladý, já nevím, 11, 12, přišel, tati, znáš kapelu Godsmack? Já říkám, neznám, a pustil mi Stand Alone, myslím, že to byla ta skladbička, a já říkám, hezky, to zní dobře, synku, děláš mi radost, člověče, to byla exploze, přátelé. No a když jsme u exploze, tak jsme v Brně, nevím, kde Brno leží zrovna teďko.
1: Když vládne
0: a Kern.

Časové znamení nám ohlásilo 6 hodin a 45 minutek. Toto byly Metal Factory, moje čerstvá akvizice ve stáji. Jsme nedávno domlouvali koncert v německém klubu a všechno v pořádku, ale když přišel mail z Japonska, tak říkám, ty vole, jak tomu mám rozumět, do Japonska nejedem. Jako. Ale ne, každopádně je to velký zjev, protože vlastně v podstatě pod pódiem, když stojí lidi, tak ženy odhazují spodní prádlo na chlapy a chlapy zase čumí na ty dvě baby. Jak jsem to nazval erotic metal. Tak to je první erotic metal historicky na světě v podstatě, ale třeba to vidět na koncertě, protože to je úplně potom jiný náboj. No a teď by mě zajímalo, co děláte vy, přátelé. Sedíte, ležíte, rubete, nebo cokoliv děláte. Napište o tom na mail, pošlete to tady, jo? Já to bonznu. V České republice se rádo žaluje a bonzuje. Ježíš, to zase bude kecu. No nic, hlavně prostě se z toho nepokakat, jako. Toto je Ozzy Osbourne, kdyby vás zajímalo. A prý Česko zažije v následujících dnech pořádné tropické počasí a meteorologové hlásí, že pak bude po tomto vedre, po těchto vedrech velké hrozné bouření. Půjdeme z extrému do extrému, ale s rádiem, hej.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak.
2: Jirka Basta, neohrožený rocker.

světlo vzpomínku, je to jen záblesk, jak v bordýlku, svíští partička modýlku, Arda zní tak dej.

stále vynikající a stále skvělý Sebastian Bach, rok 2024, album Child Widened Man a samozřejmě písnička, kterou jste právě doposlouchali, a to byl otvírák pro tuto hodinku, je 7.4 minutky. Zdravím na dálku svého výborného kamaráda, škoda, že jsem ho nepoznal dříve, ale škodobka samozřejmě. Choroboplodný náš človíček, muž tvořící úplně skoro všechno, to je frajer, toho byste chtěli být každý v kolektivu a každý v bandě. No nic, ale dneska máme po 7. hodince, je 26.6. Adrian, nebo Adriana. Já jsem poznal v životě jednoho jediného Adriana a jednu jedinou Adrianu. Jo, to jo. A pak jsem si koupil těstoviny Adriana, jo. Takhle to už je zase úplně jiný zájezd a jiný, v jiném modu jsme tentokrát. Dneska vlastně končí školní rok. Někde už skončil možná vysvědčení, víza. Včera v televizi hovořili o tom, že by se děcka neměli ukazovat na sítích. Jasně, je to pravda, já jsem s tím chvilku měl problém, ale pak jsem zjistil, že de facto, když vezmete v úvahu, že uchyláku, pitomcu, idiotu je po světě strašně moc. A vy zřešíte fotku a dneska díky AI se z toho udělá cokoliv jiného. Já jsem nadával už.

dříve, že Velikonoce jsou trestuhodné, protože se bijou ženy a Mikuláš je špatný, protože se straší děti a tak dále. Ten svět je takové prdeli, doslova do písmene, že si říkám v duchu ještě štěstí. Štěstí, že jsem tak starý a že už chcípnu brzy, ale tak každopádně ještě nějakou dobu vás potrápím. 7:05, toto je Iné kafe, toto je jejich ráno, mimochodem nejhranější písnička ve slovenských

0: Tak řeknu vám, takováto písnička Dream Theater, jo, Another Day, není vůbec špatná, jako takhle po ránu. Možná teď sedíte doma, dáváte dětem bombonieru pro učitelku. A nevím, jestli se to ještě dává, nebo nedává, nebo prostě, jestli to vůbec je vhodné, nebo není, jo. Snídaně, tak dále, v 8 hodin, potom všichni ve škole, na značkách, vysvědčení a podobné věcičky. Ale víte co? Ono by se mělo to ráno brát humorem. Však děti to znají sami, že jo?
1: My jsme...

0: obsazeno, tak to spustil do kalhot, to je celý Karel Gott.
1: Tak představte si, že tohle to nasmíval jednou můj syn, když měl 5 roku. A já jsem to někde vykopal, já jsem musel prostě, sorry. Ale to... Já jsem to nepřehrál. A už jsem na ten text zapomněl. Kdo ho asi napsal, to víte, že? No nic, rok 1980.

Espresso Macchiato, por favore. Ráno má obrovský vliv na to, jak se budeme cítit po zbytek dne. O tom žádná. Podle psychologů totiž právě minuty a hodiny po probuzení zásadně ovlivňují naši psychiku. A i to ranní vysílání musí k něčemu takhle trošičku vést. No a některé zdánlivě nevinné návyky mohou místo radosti a krásného dne přispět k rozvoji úzkosti. No chápete, které ranní zvyky nám spíš škodí nebo prospívají a proč bychom jim měli věnovat pozornost, tak třeba dávejte nebo sledujte tok mých myšlenek, jo. Opakované odkládání budíků. Může se zdát, že prostě spánek trošičku ještě chvilku, ještě 10 minut, 15, to a jste dolámání a tak dále. Nic. Nebo po noci je tělo přirozeně dehydrované, jo, dneska ta noc to byla opravdu výjimečná noc. Já jsem byl každých 50 minut zhůru, já žízeň neskutečnou. Já, který piju Coca-Colu jednu jedinou za celý rok, tak jsem dneska v noci normálně polikal i dokonce Coca-Colu. No hrozné vám řeknu, takové jedovaté nápoje. Ale pozor, pokud si navíc místo sklenice vody jako první dopřejete kávu, je velká pravděpodobnost, že napětí přeroste do stresové reakce. Což se mi stát nemůže, poněvadž tolik legu, kolik já nebo Aleš Kolubka musíme políkat po ránu, tak to jako vždycky zapijeme vodu a nikoli v kávu. Že? A když kávu, tak meltu, protože ta je tak zdravější. Nebo příliš mnoho úkolů hned po ránu. To musím udělat, tam musím zajít, tohle to... Ne, nic, žádný stres, no stres, por favore. No a den bez plánu, to je den, jako by nebyl. Nebo kontrola mobilu hned po probuzení, další chyba obrovská. Mozek je po probuzení vnímavější a příval oznámení mailu, SMS a blablabla a někteří idioti tam vám posílají na WhatsApp třeba nějaké další rádoby vtipné věci, jo, většinou o dvou pánech, jo, jeden se jmenuje Petr, druhý se jmenuje taky Petr, no a víme asi, o kom je řeč, nebo ignorování vlastního rytmu a pocitu. Třeba vůbec nedáváte bacha na to, jak se cítíte a tak dále. A prolomit začarovaný kruh tohoto všeho možného, jo, to podle psychologů je klíčem k omezení rizika vzniku ranní úzkosti, sebepoznání a realistická očekávání. To bylo tak chytré, že tomu sám nerozumím a doufám, že by taky ne. Protože to je o ničem, jako co si budeme nalhávat, že jo. Tak tady už máme další, Another Life, skladbička.

jak se říká, je po všem. Přátelé, něco vám musím říct, já vám nechci skákat tady jako do řeči, jenom pořád, jo, je 7 hodin 29,5 minutky, to je všechno fajn, já jsem se dozvěděl takový článek, že mladý kelner našel správce pro svých 40 miliard korun. Proč neřekl synek jeden nešťastný, když jsem se o to mohl postarat i já, správce bych udělal úžasnýho, protože prachy jenom prachy nečekaný, money, money, jenom money, jenom money.

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že naše radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

0: Tak to byl vokálně instrumentální soubor Def Leppard a jejich slavná skladbička. Přátelé, já jsem vám to slíbil a to musím dodržet. Proč ten Milan, jako, víte co, on mě lákal na to ranní vysílání a normálně, víte, a hezky mě lákal a víte, jak já jsem si to nahrál, jo, ale prosím vás pěkně, než je mě prásknete, jo, než je to na mě řeknete.
1: Jdeme na to, co bude zítra. Dnes si zatančíme. To jsou tu docela hezké kurvičky, Sogenannte Engelhorn. Je tu dcera jednoho generála, dřív pěstovala lesbickou lásku a pak tu mám jednoho poručíka. Ten se vždycky převlékne do ženských šatů. No počkej, tak uvidíš. Prosím.
0: A tohle to mi právě Milan slíbil. Jo, já jsem říkal, no ježiš. Tak jsem si oblékl dětské šaty a šel jsem tady. Ne, dětské šaty. Právě nyní zaspívá Petr Kalandra.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
0: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
0: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
0: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
2: A co vy, půjdete někam? Já třeba jsem měl jít zítra do Křižanovic, ale fotbalový turnaj zrušili, tak ale je tam ale takový festáček, je tam Ingot, je tam Fanny a další kapely, takže na fotbalovém hřišti, to je takový tradiční festáček, hrozná parta dobrých lidí, skvěle to tam je. A Ivan tam bude a Ivanovi pošlu za malou chvilinku Ingot také a jeho skákavou panenku, aby si to užil v autě. No a ve své podstatě jenom jediné, co jsem slíbil včera, musím dneska dodržet, takže předávám žezlo už pomalinku a jistě Milanovi. A to z toho důvodu, že já dneska odpoledne už vysílat nebudu, protože já sedám do auta, oblékám se a odjíždím směr na Prahu, jakoby, já vám řeknu konkrétně kde. Můj velký kamarád a známý umělec Kamil Emanuel Gott se dneska žení a tak jsem jako pozvaný. A tak jsem projel po Miami Beach. Já už jdu pryč, Milane, je to tvoje, užij si to. A vy na rádiu, hej, zůstaňte, bavte se, užívejte, pijte hodně tekutin a mějte se rádi, ale nemnožte se, není proč.

0: já jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, nacimáli, všichni myši tancovali, my jsme hráli, vy jste hráli, nacimáli, všichni myši tancovali, oni hráli, taky hráli, nacimáli, všichni myši tancovali, my jsme hráli, vy jste hráli, nacimáli, všichni myši tancovali, já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, nacimál, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali, nacimáli, všichni myši tancovali, my jsme hráli, vy jste hráli, nacimáli, všichni myši tancovali, já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, nacimál, my jsme hráli, nacimáli, všichni myši tancovali, oni hráli, taky hráli, nacimáli, všichni myši tancovali, nacimáli tancovali, všichni myši taky hráli, nacimáli, všichni myši tancovali.
1: Zavírají. Příští stanice Rádio Hej.

nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů.

Dá se říct, až baladově začal Alice Cooper dnešní ranní éter, pátek 26. června, svátek má Adriana a Adrien, no a my frčíme dál do našeho stylu Sirius Black.

Slovenský sabaton, 10 minutek do půl deváté. Dnes počasí 35 a zítra nás čeká 38 stupňů, neděle 39, skoro tedy 40. No a co se týká také dnešního dne, tak samozřejmě všichni dobře víme, že naše ratolesti nebo vaše děti si jdou pro vysvědčení. Proč to říkám? Protože řidiči, buďme opatrní, Honza Riedl už také dorazí v 8.30.

0: Showtime Rock for you.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít. Chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
0: Full time rock for you.
3: Dámy a pánové, posloucháte stále ranní Eter, ranní proud, který vám přináší stavební holding Enteria Pardubice.

máme tady po 8 ranní další informace, taktéž Česko zažívá další extrémně teplý den. Podle Českého hydrometeorologického ústavu čtvrteční maximální teploty přesahovaly 36 stupňů Celsia a rekordy byly překonány na více než polovině stanic, které měřily déle než 30 let.

Další parádní muzika, Beastie Boys. Muzika, která rozhodně ladí a která frčí mezi vás, ať už do autáků, nebo do pracovních procesů, tam, kde jste. Kde se vám třeba i nechce být, protože už vidíte dovču. Zdravíte nás také z Chocně, ano, Chocň. Otevíráte restaurační zahrádku, to, co nám popisujete, tak to tak vypadá a posloucháte Ranní proud.

Ano, sami jste to poznali, my jsme to těsně před celou, před devátou, trošičku, ale jenom malinko otevřeli. Vletíme do další části, do další hodiny, dáme si další informace, mrkneme ale už i také na silnice.

0: Hej. Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
0: Radio Hey.
4: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: bude většinou oblačno až zataženo, s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 19 stupňů Celsia.
1: Jo, přátelé, to byly teploty. To byly ještě nádherné teploty. Potom jsme si přáli, aby to vyskočilo daleko výše a třeba až ke 40 stupňů.

Jen jsem to stačil doříci. A ztracený Honza Riedl, který si šel pro své vysvědčení. Já nevím, v který je třídě, Karle, nevím. Ale už je tady a za chvilinku bude s náma Praha živě Honza Riedl, ředitelství silnice dálnic.

0: Jak jsem zmínil, Honza Riedl už je tady, tiskový mluvčí, ředitelství silnic a dálnic České republiky. Honzo, krásné ráno stále, já se jenom zeptám.
1: Krásné ráno, všem se omlouvám, já jsem opravdu měl pilno, trošku jsem hulákal na CNN Prima News, ale byl jsem v ráži, tak jsem to všechno pozurážil, pak jsem se všem omluvil a pak jsem všem popřál krásné léto. A ano. Teď to vypadá, že asi něco takového bude následovat i u vás. Ne, nebojte, nebojte, mám dopravní informaci, nebojte. V tuhle chvíli nejdůležitější dopravní informace, výjezdy z Prahy jsou všechny volné, všechno je to v pohodě, jo, jsou samozřejmě trošku jako nějaký ústří místa, trošku dojezd D5, ale není to žádná tragédie, nehoda na 3. kilometru D10 od Mladý Boleslavy, taky žádná tragédie, hořelo auto a tam to je trošku nepříjemný, ale to je dál od Prahy a je to směrem na Prahu, na D11 je od Hradce, mezi Hradcem a Poděbrady, bylo to kolem 60 kilometrů, nejdřív tam hořelo auto, ale to jsme docela rychle uhasili, strčili na kraj. Nicméně v té koloně, která tam trošku začala vznikat, se tam zmastili dva kamiony. Myslím si, že je to jenom plech a roztrhaný plachty, ale v každém případě v tuhle chvíli ještě pořád je zavřená dálnice, policie vyšetřuje. Nebude to trvat dlouho, máme tam kompletní chlapy. A jinak je zdržení nějakých 20 minut, ale to si myslím, že platí pro osobáky před Brnem od 168. Mluvím samozřejmě o D1. Počítejte s tím, že od Domašova to bude trošku housnout. To, co se bude dít odpoledne, já si myslím, že neděste se ničeho, ona to zase taková tragédie nebude, v každém případě určitě potřebujete navigaci, potřebujete klid, rozvahu a potřebujete pozornost. Všichni, ano. Prosím, prosím, koukejte přes volanty. To byla dopravní informace a teď mám strašnou potřebu vám něco říct o dětech. Chcete?
0: Povídejte, já tam ještě skočím jenom tam. Já jsem se chtěl taky na Vítka zeptat třeba jako, jo. Chtěl jsem se na našeho kamaráda Eteru zeptat, jo, ale počkejte ještě. Já se vrátím záměrně ke včerejší nehodě, protože vy jste říkal o té pozornosti, Honzo, a to vlastně k tomu patří, kdo následuje 34letý řidič automobilu značky Mercedes. Čtvrtek dopoledne na slovenské dálnici D1 narazil do vozu silničářů, že jo? Strašný. Asi to víme. A to byl strašník, který se pohyboval v rychlém pruhu. Utrpěl přitom zranění. K nehodě došlo v úseku mezi městy Hlohovec a Trnava. Záběry zveřejněné policií ukazují, že šofér vlastně před zrážkou vůbec, ale vůbec nebrzdil. Takže to jsou ty věci ohledně té pozornosti a vlastně nepozornosti, to, co tady věčně říkáme. Vy to víte asi, co se tam dělo nebo co se stalo.
1: No ne, tak já se nebudu tady tvářit, že jsem slovenský vyšetřovatel, ale tam stačí se podívat opravdu na to video a ve 34 letech bych asi nepředpokládal nějaký vysoký riziko nějakých zdravotních komplikací, nějaký bezvědomí nebo něco podobného, což se samozřejmě stát může taky a je třeba to prošetřit, ale za mě myslím si, že i kdyby, a ať je to jakkoliv, tak je to úplně ta nejstrašlivější, nejpekelnější ilustrace toho, jak strašně moc opravdu důležitá je ta pozornost. A ta pozornost nikdy v historii celého automobilismu a vůbec dopravy lidstva od poslední doby ledový nebyla pod těžším tlakem. Protože teď si podívejte se, co kolem všechno kolem sebe máte. To jsou mobily, je to v autě infotainment. Jo? Už to není jenom jako manželka, která furt jako breptá něco o lodičkách. Jo? Opravdu je to samá grafika, samý údaj, samý data, samý video, samá animace. Jo? To bych se na to opravdu fakt jako usmál. Zkuste to z těch aut prostě jako všechno pozasínat, asi ne vyházet a koukejte před volanty, protože hele, když budete všichni koukat přes volanty, tak to je pozornost, při který sdílíte, šerujete, jak říkají Američani, a teďka bohužel i my, šerujete svoji společnou bezpečnost, protože podívejte se, jak vletěl ten Slovák opravdu ve 34 letech, čuměl do mobilu a zmastil opravdu ty dálničáře. Ty chlapy měli jenom opravdu z pekla štěstí, že tam zrovna stáli někde stranou a že je tam prostě nezmastil. Jak je to dlouho? Je to den, dva, měli jsme zase zbouranou další značku.
0: Jo? Ano, to jsme říkali, ano, ano.
1: Jasně, to je, já vím, že je to téma, který já u vás v rádiu jako zvednu 40krát za rok,
0: dobře.
1: Protože za rok máme 45 a 40, 50 zmaštěných značek, ale takhle to je, jo. Takže prosím, úplně obyčejně, koukat přes volant dopředu. Ano. Samozřejmě všechny takový ty rady, jakože abyste měli dost nabitou baterku nebo dost paliva, abyste měli vodu a abyste měli čím zabavit děti a dopravní informace. Tohle všechno platí, tohle všechno znáte, ale hlavně, prosím, koukejte před sebe.
0: Honzo, výborně, pojďme se teďka podívat, odskočíme na děcka, něco jste tam chtěl ohledně dětí, tak pojďme na to, máte prostor, pojďme.
1: Ale ne, jenom zásadní věc. Já si myslím, že dneska se nechystejte, ať na tom papíře ze školy přijde úplně cokoliv, tak chvalte, jako kdyby tam všude byly samý jedničky, protože nějakýho horšího bycha už nikdy nedohoníte a hlavně berte to jenom jako informaci o výsledku, nikoliv jako nějakou suďbu čela věka. A já osobně zažívám dneska naprosto historický den, protože dneska vlastně já, pokud jde o děti, alespoň ty, který mám připsaný, tak tak končím se základní školou.
0: No jo, tak to je krásný.
1: Opravdu dneska, dnešním den to končilo a já jsem v hlubokým předklonu a úctivosti a velkým obdivu vůči všem učitelkám, protože jakkoliv jsem některý, a to si pamatuju velice dobře, bych nejradši nakop, ještě já, když jsem chodil do školy, jo, tak opravdu jako tohle není legrační práce. Stejně tak, jako třeba není legrační práce, jako řídit kamion. Jakkoliv je to, důležitý, zodpovědný, báječný, tak ale opravdu jako sranda to není. To znamená opravdu, hele, shrnou kamionáky, učitele, všechny do jedné řady, hele, jste báječný, držte se, mám k vám obdiv, ale prosím vás, mějte trošku respektu i vůči nám.
0: Jsou to ta správná slova na dnešní závěr s vysvědčením ještě k tomu všemu do ruky, jak se říká, máme pátek, ano, přesně tak. Honzo, moc děkuji za zase další rozjetej a zároveň zakončený pracovní týden. Budeme se těšit na, s vámi společně samozřejmě na ten další a přeju také hezký víkend a hlavně příjemný a pohodový. Honza Riedl, tiskový mluvčí, díky moc, Honzo.
1: Krásné léto, všem jezděte opatrně a hezky si užívejte každou minutu.
0: Děkujeme.

0: Dámy a pánové, našlápnutý motor od Rhapsody of Fire. Zemrkneme ale teď od půl desáté na regionální party.
1: Full Time Rock for You.

Poměrně pohodovka, pohodová muzika House of Lords, 50. minuta po 9. No a my budeme mít pro vás také takovou rychlou pozvánečku do Velkého Meziříčí. Pokud tam tady jezdíte a znáte tam tu sjezdovku, která je poměrně hodně vyhlášená, protože se tam dělá spoustu akcí a aktivit, protože je tam velmi šikovné vedení, tak mají o víkendu lyžování na trávníku. To znamená, že vy vlastně klasicky přijedete. Samozřejmě v tomhle období je to úplně pochopitelné a logické. V plavkách na lyže a zaližujete si ve Velkém Meziříčí. K tomu nějaká music, k tomu dobrý pivo, dobrý jídlo. Velké Meziříčí, sjezdovka aktuálně.

Jen jsem to stačil doříct si, co se týká velkého meziříčí a sjezdovky a krásné aktivity a akce. No a Jirka Pálka už je na telefonní lince za okamžik s námi.

0: Jak se říká, čas je drahý, 8 pouhých minutek už nás dělí od 10. Manchesterka za námi, před námi tady velké Meziříčí. Jirko, já vás zdravím a přeji krásné stále. Ještě ranko, slyšíme se?
1: Slyšíme se, dobrý den.
0: Krásně se slyšíme. Já jsem to nazval už před malou chvíli, než jsem šel do vstupu, že se tam bude u vás konat zase jako vždycky prostě vychytaná nádherná akce, protože sjezdovka ve Velkém Meziříčí je právě hodně známá tím, že se tam takové aktivitky dělají. To znamená lyžování letní, tak jsem zval lidi, ať si vezmou plavky samozřejmě a v plavkách, jo, že je možné si zalyžovat, samozřejmě pozor na kolena a na tyhle ty věci, že tam je občerstvení, to je úplně jasné, že tam bude nějaká muzika, že tam bude dobrý pití. Ale Jirko, teď už je to na vás, pojďte do toho, pojďte nás pozvat.
1: Takže dovolím si všechny posluchače, včetně vás. Samozřejmě nejlepší asi posluchače by bylo, kdyby přišli moderátoři bez plavek, aby jsme viděli,
0: ano, jo, my přijedeme.
1: Jak to vypadá, ty zázraky přírody. Ale u nás jede světový pohár travního lyžování, sobota.
0: Ano.
1: Neděle. Sobota i neděle se pojede slalom a na sobotu na večer máme i spolu s DJem připravený paralelní slalom, tak doufám, že nám počasí do toho nehodí vidle. To je samozřejmě jedna takováhle akcička a paralelně k tomu kluci už připravují na příští týden Fight Fest, který už tady organizuje nějaký pátek, takže i ten příští víkend by se dalo sem přijít, takže by bylo nejlepší, kdyby sem se stavili tento víkend a příští víkend.
0: Krásný, Jirko, vy máte furt takové pěkný takový akce, zároveň i promo akce, ale má to šmrnc a proto tam všechnu veřejnost zveme, co poslouchá rádio, hej, protože dneska, Jirko, už nás poslouchá skutečně velká většina lidí v České republice, za což jsme rádi a jsme rádi, že jsou s námi a právě my je potom můžeme pozvat i na vaše akce nebo konkrétně na vaše Velké Meziříčí. Já jsem to zmínil, my tam jsme schopni, jako Jirko, když zavoláte a budete chtít, tak my přijedeme udělat takovou letní party, jako my jsme na to zvyklý x let, hele, 26 let, jako jo, už přeci jenom něco máme tady s kolegou za sebou, takže akorát my potřebujeme najet s dvouma kamionama, my to máme trošku jako Olda Říha, jo, dva kamiony a velká stage prostě, potom hodně jídla a tak dále, je to drahý, Jirko, je to drahý, ale vyplatí se to, zase vás rozšoupne tam, jako jo, když tam budou babi v plavkách, hele, jako uděláme módní přehlídku, cokoliv, jo, stačí říct.
1: No tak v podstatě, jak jsme se bavili předtím, důležité je dodržovat pitný režim. Vy jste to samozřejmě věděl, protože jste, jak jste to říkal skromně, mladý, krásný, inteligentní. Položím a posluchačům schválně třeba to můžete dát do soutěže.
0: Ano.
1: Ano, kdo vám odpoví, tak mu dáte kontakt na mě a já ho potom pustím zadarmo na rozhlednu. Jestli víte, co řekl Adamovi pán Bůh po první noci, když mu stvořil Evu.
0: Hele, nevím, Jirko, ale myslím, že něco Watchmeny, ne? Co?
1: No, já myslel, že to necháme na diváky, ale jinak mu řekl, haleď Adame, vpravo je chmel, vlevo je ječmen, víc ti radit nebudu. Já si myslím, že to vymyslel dobře, kluku šatej.
0: Prostě jako vždycky Jirka Pálka veselý, což jsme rádi a vy tam zajeďte, protože ho tam uvidíte a nejenom jeho, ale i celý tým, který se stará o tuhle krásnou sjezdovku a o ty věci ve Velkém Meziříčí, zkrátka si tam užijete. Jirko, moc děkuju, že jste navštívil ETR a budu se těšit zase někdy. Naslyšenou, mějte se hezky.
1: Vy taky, příjemný den, děkujeme.
0: Děkujeme.

Dámy a pánové, my jsme skoro uzavřeli také putování s Pizzou Rádia, hej. Já mohu říct a potvrdit, že včera vyhrála předposlední výherkyně. Proč říkám předposlední, protože my ještě datumově to zkusíme trefit na úterý příští týden. Bylo to úžasné s vámi, volali jste, ať už to byla Plzeň, Havlíčkův Brod, také Brno, také Praha. Ale pozor, i České Budějovice se tam ozvali. Zkrátka soutěžili jste s námi a šli jsme společně do Plnejch. A velké poděkování patří skvěle, skvěle, úžasné středověké pizzerii u Mnicha Hrochů v Týnec. Kdo neumíte, neznáte německy, tak je to směr Chrudim, Kočí, Hrochů v Týnec. Jede se tam nádherně po hlavní a po levé straně pizzerka. Tak se tam stavte a skutečně sami se přesvědčíte o tom, že to jsou vynikající pici. A my ještě jednou děkujeme.

Ještě informace jedna, velmi důležitá, přes prázdniny počítejme s tím a počítejte s tím, že jak kolegové putují po krásách České republiky, tak se může stát, že písničková přání páteční někdy prostě zkrátka vypadnou, ale zase o to víc se na ně můžete těšit. Takže někdy nebudou a někdy budou, zkrátka tak, jak přijedeme, jak najedeme z těch našich dovolených, protože to potřebujeme. Ať se to nezdá, tak moderátor je těžce zasažen, ano, Karle, nesměj se, zasažen do psychiky, protože ono se to nezdá, ale to obracení vlastně z toho života, z toho režimu běžného do toho hraného je každodenní. A sami víte, když stáváte v 6 nebo v 5, ve 4 ráno a pak vlastně za chviličku jenom lusknutí prstu a musíte otočit hlavu a mozek, tak to má taky svoje, jako každá práce prostě, má to svoje. Karle, dalej to. A zdravíme taky Janu Ohebnou, která přišla. Janičko, ahoj, dej si s námi.

Úžasná muzika jeho známé hity Summer of 69, Heaven, Run to You. Jako další je tady s námi v ranním éteru a v ranním proudu, který přináší stavební holding Interia Pardubice, také velká parta.cz. Bon Jovi!

nová muzika pohodovka, skoro ve 10:45. Bon Jovi. Jako další Volbeat Dánsko a my vás budeme dnes opouštět o něco dříve. Máme ještě nějaké organizační věci, protože to léto si to žádá. Každopádně vy poslouchejte program a proces Rádia Hej a všechny možné frekvence ve všech možných regionech i nadále. Dáme si ještě cca dvě skladby a já vám popřeju krásný víkend.

Vy nás posloucháte také. Lev Proseči, Karle, já to nevidím. Musíš mi to dát blíž. Přelouč. Monika píše z Přelouče. Raní směnu zdravíme. Rádia Hej. Nemožné Amaranč. Posloucháme, děkujeme. Super. No hele, oni to u mě i s tím názvem, rozumíš? Raní směna, ranního proudu nebo éteru. Krásný. V tuto chvíli se s vámi ale loučíme. Dámy a pánové, fiznici éteru Rádia Hej. Užívejte víkend a zase v pondělí.

0: okna@hned.cz. Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna@hned.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Hey Radio.
1: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
1: Hey Radio.
0: Hey Radio.
2: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti. Hmm.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: kupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
4: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním

0: e-shopu nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
5: Bylo 12 hodin, posloucháte
6: Hej Rádio.
7: Full time rock for you.
8: Rádio Hej.
9: Rádio Hej.
10: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
1: Double.
0: Každý den v tomto čase.
1: Double.
0: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
1: Od 12 do 14 hodin.
0: Double.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z Hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 14 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Dvoudenní hudební festival Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, Four People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.

0: No tahle muzika, ta se poslouchá úplně parádně. Jistě mi dáte za pravdu, Dire Straits na rádiu, hej. Máme tady pátek 26. června venku, parádní léto, nemá to jedinou chybičku, snad možná jen tu, že to horko je místy opravdu až moc veliký, ale to bychom nebyli my, abychom si neustále na něco nestěžovali. V zimě je zima, v létě je prostě horko. Já jsem s takovým počasím spokojený, doufám, že i vy a že si ho užíváte, jak se říká, plnými doušky. Já vám k tomu budu navíc ještě hrát další parádní muziku, na to se můžete spolehnout. Ivan Král už za chvilku, taky Firehouse Roxette, tahle skvělá švédská dvojka tady bude a mám toho pro vás samozřejmě mnohem víc.
1: Radio Hey, Radio Hey. Fajné.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey Radio.

Ladíte rádio, hej, páteční odpolední, myslím, že teď je ta pravá chvíle podívat se na to, jaké počasí nás čeká dál, tak začneme předpovědí na noc, čeká nás převážně klidná a většinou jasná až polojasná noc, vítr bude jen slabý nebo se úplně utiší, takže podmínky budou příjemné pro větrání i noční cestování. Teploty klesnou většinou na 18 až 14 stupňů Celsia, v některých chladnějších lokalitách může být ještě o něco méně. No a sobota, ta přinese převážně slunečné až polojasné počasí, už od rána začne rychle přibývat teplo a během dne se teploty dostanou na letní až místy tropické hodnoty. Odpoledne naměříme většinou mezi 30 až 35 stupni, na některých místech může být ještě tepleji. Vítr zůstane slabý a srážky se očekávají jen zcela výjimečně. Bude to den jako stvořený pro koupání a pobyt venku, ale nezapomeňte na dostatek tekutin a ochranu před sluncem. Pokud tedy plánujete pobyt venku, tak vyrazte raději dopoledne nebo až podvečer, přibalte si pokrývku hlavy, dostatek pití, čeká nás jeden z nejteplejších dnů tohoto týdne. No a to je pro tuhle chvíli o počasí všechno, je 17 hodin a teď už se vracíme k našemu vysílání. Rádio je

0: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
1: Picasso v Českém Krumlově. Výstava Picasso Live, originální díla a příběh génia. Nově prodlouženo do konce roku 2026. www.theworldofpicasso.com.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akněmcova.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: A v 17 hodin na Rádiu Hej s vámi v pátek odpoledne i dál Standa Čeněk, za chvilku taky Piráti 44, Metallica nebo Avantasia.
7: Na Rádiu Hej neuslyšíte žádné pohádky, ale pořádný big beat a rock and roll.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusinovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a DVD.

0: Ladíte a posloucháte páteční odpolední Radio Hej, s vámi i dál Standa, venku dál parádní počasí. Já osobně z toho mám velikou radost a doufám, že i vy. I když pravda uznávám, že při některých činnostech a při práci se takováhle vedra příliš nehodí. No, co se dá dělat? Takové už je léto. Já vám to alespoň s příjemním nějakou skvělou muzikou. Začneme pěkně na domácí hudební scéně už za chvilku. Kapela TNS, ovšem bude tady třeba Accept nebo Bryan Adams. A taky si za chvilku povíme, jakou novinku přichystala pro své fanoušky švédská rocková parta Avatar. Na to si určitě počkejte. Tak hezké odpoledne.
1: Hej, hej! Radio Hej. Perfektná muzika.

vládl všem. Však to

0: standing.
1: Švédští metaloví vizionáři, asi tak nějak by se dalo mluvit o kapele Avatar, tak ti jsou zpátky s novým singlem Crying Fire a zajímavé je, že nejde o žádný rychle spíchnutý bonus nebo dokonce Bčko, a právě naopak, ta skladba vznikla už během nahrávání jejich posledního alba Don't Go in the Forest, které vyšlo na podzim loňského roku, ale kapela se tehdy rozhodla si tuhle skladbu schovat na později. Šlo prý o jednu z nejsilnějších skladeb z celé nahrávací skupiny a kapela si položila jednoduchou otázku. Co když si to nejlepší necháme na později? No a výsledkem je skladba plná emocí, která podle kapely pojednává o vytrvalosti, v bolesti a o vášnivé lásce. Tak tuhle novinku samozřejmě doprovází i oficiální videoklip, určitě se na něj podívejte, vyhledejte si ho, protože ten potvrzuje, že Avatar stále dokážou spojovat teatrálnost, temnou atmosféru a silné melodie takovým způsobem, který je pro ně typický. Tak já myslím, že toho povídání už bylo dost a pojďme si pustit novinku Crying Fire.

0: Páteční odpoledne na rádiu Hej, to je odpoledne v dobré společnosti. Tohle třeba byl Axel Rudy Pell, no řekněte, kde se s takovou hudební ikonou potkáte, že jo? A krom jiného jsem tady s vámi taky já, Standa Čeněk, to taky není úplně málo. A další muzika před námi a taky spousta informací. Legendární Michal Prokop letos v srpnu oslaví 80. narozeniny a důkazem, že rozhodně nepatří do hudebního důchodu, je jeho nové živé album Live 80 se jmenuje. Tahle nahrávka a je to nahrávka, která zachycuje loňský předvánoční koncert ve vyprodaném fóru Karlín, kde Michala Prokopa doprovodila jeho dlouholetá kapela Framus 5 a ještě několik dalších hostů. To album nabízí plných 80 minut poctivého českého blues rocku, soulu a rockové muziky. Fanoušci se tak dočkají nestárnoucích klasik samozřejmě, jako je třeba Kole Yesterday nebo Blues o spolikaných slovech, ale taky skladeb s aktuální kritikou a cenami Anděl oceněné desky Ostraka. Prokop se navíc vrací ke svým hudebním kořenům a připomíná období rhythm and blues, například skladbou Boom Boom. Album Live 80 není jen oslavou významného jubilea, je především důkazem, že charisma, energie a muzikantská kvalita Michala Prokopa zůstávají i po 6 dekádách na scéně naprosto výjimečné. Tak pojďme si teď jednu z aktuálních nahrávek připomenout, zahrát.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků,

0: Ladíte páteční rádio, hej, pojďme mrknout na počasí. Čeká nás převážně klidná a většinou jasná až polojasná noc. Vítr bude jen slabý nebo se úplně utiší, takže podmínky budou příjemné pro větrání i noční cestování. Teploty klesnou většinou na 18 až 14 stupňů, v některých chladnějších lokalitách může být ještě o něco méně. Sobota přinese převážně slunečné až polojasné počasí, už od rána začne rychle přibývat teplo a během dne se teploty dostanou na letní až místy tropické hodnoty. Odpoledne naměříme většinou mezi 30 a 35 stupni, na některých místech může být ještě tepleji. Vítr zůstane slabý a srážky se očekávají jen výjimečné. Bude to den jako stvořený pro koupání a pobyt venku, ale nezapomeňte na dostatek tekutin a ochranu před sluncem. Pokud tedy plánujete pobyt venku, tak vyrazte raději dopoledne nebo až podvečer, přibalte si pokrývku hlavy a samozřejmě dostatek pití. Čeká nás jeden z nejteplejších dnů tohoto týdne. Tolik o počasí, teď se pojďme podívat na dopravu.
1: Dopravní expres.
2: Na dálnici D11 se vyšetřují dvě dopravní nehody směrem na Hradec Králové. Před první na 6. kilometru necháte 15 minut a u druhé, která se vyšetřuje na 27. kilometru, ztratíte minut 20. 20 minut ztratíte na D1 také na Brno kvůli opravě mostu Šmejkalka. Popojíždět budete mezi 14. a 22. kilometrem. A na Pražském okruhu směrem na Ruzyni se řeší dopravní nehoda na 18. kilometru v levém jízdním pruhu. Popojíždět kvůli tomu budete od 14. kilometru. V opačném směru na Pražském okruhu směrem k D1 počítejte se 40 minutami navíc. Kolona je mezi 24. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy, největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy, nabízíme špičku.

0: profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
2: Bylo 18 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Hey Radio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
6: Ano, přesně tak, po 18. hodině tady je Rádio Hej, taky Standa Čeněk, Stoney, Whitesnake nebo Magnum.

Tohle byla na rádiu Hej britská rocková legenda Magnum. Ta byla vždycky známá tím, že dokázala propojit melodický hard rock s atmosférou fantasy příběhu. A přesně tohle platí pro skladbu, která právě teď dohrála. Dragons Are Real, která se objevila na albu Princess Alice and the Broken Arrow, na albu, které vyšlo v roce 2007. To deska, která patří k nejúspěšnějším nahrávkám pozdního období kapely a ukazuje, že Bob Catley a kytarista Tony Clarkin ani po desetiletích neztratili schopnost vytvářet velkolepé a emotivní skladby. Třeba právě takové, jako byla ta, kterou jste teď slyšeli. Na rádiu Hej další muzika, jmenuji už za chvilku taky Alice Cooper nebo Red Hot Chili Peppers. Hezké odpoledne.

0: pacienté, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jedno.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio.

Posloucháte odpolední rádio Hej, pátek 26. června, 18 hodin a 37 minut máme úplně přesně. No a začínají prázdniny, to je podle mě úplně zásadní informace, tedy zvlášť pro děti, respektive pro ty, kdož jsou školou povinní a kdo si prázdniny budou dvojnásob užívat, ale konec konců i já mám z prázdnin radost. Počasí venku, jedna velká paráda, možná až moc, protože meteorologové varují před vrcholem současné vlny veder. Už o víkendu mohou teploty na některých místech Česka vystoupat až ke 40 stupňům Celsia, to je aktuální informace z Českého hydrometeorologického ústavu a není vyloučeno ani překonání českého teplotního rekordu z roku 2012. Nejhorší situace má nastat v neděli, kdy pro velkou část republiky platí nejvyšší stupeň výstrahy. A co na to odborníci? No, ti upozorňují na vysoké riziko přehřátí, dehydratace a také na zvýšené nebezpečí požárů. Takže pokud můžete, omezte pohyb na přímém slunci, dodržujte pitný režim samozřejmě a myslete i na své domácí mazlíčky. Ochlazení by mělo přijít až začátkem příštího týdne. Nicméně, užívejte si léto, užívejte si hezké počasí, odpočiňte si o víkendu pochopitelně a poslouchejte Rádio Hej. A zase někdy brzy, myslím, že v pondělí, odpoledne se těším na slyšenou.

Milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej, tohle se nám tak nějak useklo, já jsem vstoupil v 19 hodin 11 minut, Mirek z Prahy, můžete si rychle honem zavolat o nějaký song. Já vám povím, jak to vlastně dneska bude, dneska to bude velmi krátké, bude to pouze do 20 hodin, těch důvodů je několik a ten hlavní je, že ve studiu máme 37,5 stupně, máme sice puštěnou klimatizaci a to takže jenom chvíli, takže v 8 hodin končíme. Začneme prvním přáním, které dorazilo, a to sice od Pepy z Třebíče. Ten nám napsal těch SMSek tolik, že se v tom úplně neorientuju. Důležité je, že zdraví Rádio Hej. Hej, a prosí zahrát Katapult, na to zapomeň. Jako vzpomínku na dětka Šindeláře, moc díky, Pepa Třebíč. Takže hrajeme úplně první věc dneska v 19 hodin 11 minut. Vy volejte, pište honem rychle, protože říkám, budeme na to mít jenom hoďku. A jinak bych se tady upek. No, jdeme do toho.

posloucháte Radio Hej a vysíláme z pražského studia, kde jsme převzali žezlo od Standy, který vysílal ze středočeského studia. My to máme takový rozházený, pokud slyšíte za mnou takový šum, tak je to opuštěná klimatizace, protože tady ve studiu, aspoň pražském, je nesnesitelně. Myslím si, že tomu je úplně nejhůře ve Vlašimi. Dneska jsem mluvil s Jendou Kulíkem, všechny vás tímto pozdravuju prostřednictvím teda mě, pražského studia. Sám se mu rozmluvil zítřejší večerní vysílání, protože on je stále po nehodě, má nějakou jednu nebo dvě francouzské hole a hlavně ve studiu ve Vlašimi, to je v podkroví, takže tam by skutečně hrozilo, že by se nám tam pan Kulík upekl zítra, takže jsem mu rozmluvil, aby zítra šel do vysílání. Možná, že bychom to mohli udělat tak, že bychom to dali přes pražské studio, on by vás pozdravil a vy byste si užili pouze pěkných songů. To bude i dnes, protože sice se tady vyrojilo celá řada přání, ani nevím, jestli to stihnu. Určitě první, mezi prvními byla posluchačka Hany, která si přeje, jsme super rádio, děkujeme, zahrajte prosím písničku Odvohnoutou svaz českých bohémů pro mě a mého přítele Hondurase. K pivečku užíváme si bazénu Hany z Rumburka. Tak to je dobře, protože ono se to jinak než u toho bazénu úplně nedá. No, Vladinka pochopitelně byla úplně nejdřív, ta byla v 19 hodin, krásný večer a přeji, teda posílám tuto písničku pro taťku Mocinko, tě milujeme, tvůj babinec Ortel City. No a do třetice všeho dobrého, abychom to takhle všechno zvládli, co já to tam mám připravenýho. Psala tady SMSku Edita, je to tak? Ano, Edita. A ta chce Metalliku Screaming Suicide, to je sebevražda pre všetkých. Děkujem velmi pěkně, s pozdravom Edita. Já když jsem si na to kliknul, tak mi to napsalo neotvírejte, protože je tam téma sebevraždy, tak abyste věděli, že to bude trochu sebevražedné, asi jako to horko tady. Takže ještě jednou Ortel Vohnout a Metallica Screaming Suicide. Tak jdeme do toho. Posloucháte Radio Hej.

doufám, že dá ti víc lásky a svýho času. Konec je pohádky, bylo nebylo, až jednou procitneš.

0: stála jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,
1: kdy černý mraky přešly i k nám.
2: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. A

posloucháte rádio, hej, já do toho takhle vstoupím do toho konce, protože mě zaujalo, než pustím tady Metaliku, já ji takhle pustím, ona se pomalu bude rozjíždět, jo, Metalička, a tam totiž je slovo, to bylo moc rychlý, slovo sebevražda v názvu songu. A já jsem si to tady našel a na YouTube a hned přes celou obrazovku se mi pod tou skladbou otevřelo Nejsi v tom sám, psychiatrická léčebná bohnice, centrum krizové intervence. Zdarma, důvěrné, volejte a telefon. Takže vidíte to, jen si člověk chce pustit Metaličku, tak ho to přesměruje do bohnic. Takže posíláme všem a do bohnic nechoďte, protože to je jenom song a věřím tomu, že to nebudete brát vážně. Posloucháte rádio, hej.

Posloucháte Rádio Hej a tohle byla Metallica Streaming Suicide, a to tak, že i s návodem. Volejte 284 016 66, dovoláte se do Blázince, do Bohnic, a tam vás uspokojí, že si z toho nemusíte, z tohoto songu, dělat špatnou hlavu a skákat z Karlova mostu do Vltavy. Tak, mám tady další dvě přání, možná to už budou jedny z posledních, protože jak říkám, dneska jsem tady pouze hodinku, což už bude vlastně za chvilku. Dneska to je takové trošku ošizené, ale jak říkám, opět máme tady příliš teplo a já mám po 20. hodiny ještě nějaké jiné povinnosti. Zároveň opakuji, že zítra ve 20 hodin možná se spojíme s Jendou Kulíkem a on vás pozdraví, nebo se mu osobně rozmluvil zítřejší vysílání, aby neskolaboval ve vlašimském studiu, kde teplota přesahuje určitě 40 stupňů Celsia. Jenda už je ze své nehody na motorce celkem zotaven, chodí pouze u berlích, ale už chodí a vypadá to tak, že snad v neděli už to bude opravdové, že už bude i ta teplota menší, takže to jenom opakuji, abyste věděli, že zítra teda ne, ale v neděli se máte na co těšit. Pořád mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem s Jendou Kulíkem a spousta dobré muziky. Tak, to bylo asi poslední sdělení dnešního večera ode mě a teď už tady mám další přání. Nukleární hovada. Ne, ty si to nepřáli, ty budou hrát Rumová země a bude to do svatého Martina pro Péťu, Karlose a Vénu, jestli jsem si to dobře poznamenal. Pak tady mám od Lukáše přání, jako to je takové kombinované přání, ten chce Lauter Rosenka a já jsem mu vybral ale Song v pekle, protože je tady vedro všude jako v pekle a Rosenku jsem takhle narychlo nenašel. Zdravím, udělejte něco s tím zvukem, poslouchám Frýdek Místek i Ostravu a Ostrava má lepší zvuk. My to víme, ve Frýdku máme nějaký asi zakletej počítač, protože jsme ho tam dvakrát měnili a furt je tam nějaký problém. Radek, který to má na starosti, zrovna odjel na motorce na Slovensko, prý se tam dobře jezdí, ale máme už vymyšlenou nějakou variantu, takže doufejme, že zvuk ve Frýdku Místku, který hraje široko, daleko a vy nás na této frekvenci posloucháte, takže se to konečně spraví a zvuk tam bude více než dokonalý. Takže dobrá muzika, dobrý zvuk, Rádio Hej, značka Ideál. Takže Lauter v pekle a jak jsem to říkal, tady Nukleární hovada. To všechno na Rádio Hej a máte poslední možnost si něco přát a já vám to budu rád. Tak. No, Nukleární hovada se nám nějak nerozjíždějí, nevím proč, asi... Už jsou tam, už jsou tam.

0: veselí, dnes jsou v pekle všichni veselí, dnes jsou v pekle všichni veselí, jsou veselí, protože slyšeli, že náš svět se hroutí a že jsme v prdeli.
1: Tak snad to nebude tak zlý, i když ty vyhlídky, to, co se děje okolo nás, nejsou úplně perspektivní, ale jediná šance je nelámat si tím hlavu a poslouchat rádio, hej, kde se takovýma pitomostma, co se okolo nás všude děje, nezabýváme. My to stejně nějakým způsobem ovlivníme tak, že budeme všichni optimističtí, protože optimismus, to je naše, a pesimismus, to je jejich, ať si ho nechaj. Tak já tady mám poslední přání, který budu dneska plnit a budu hrát a hřát, ano. Já už jsem tak přehřátý, že nejenom, že hraju, ale už i se hřeju. Posluchač Gavis si přeje Avantasia New Return, takže pouštíme. Já k tomu dodávám pro vás všechny od rádia song od kapely Valda Gang, asi se mi stejská, protože je zkrátka dobrý a zazdíme to také skvělou věcí, kterou jsme dlouho nehráli. Černá Lady od kapely Air Force. Takže tuhle tu trojkombinaci ode mě z pražského studia. Mějte se krásně, užívejte si tepla, nejlépe u bazénu a nějakého drinku, jak to tady drinku, teda jak to tady už někdo předesílal. A ahoj, ahoj, ahoj. Tak a jdeme do toho. Ano, už se to tam ano. Už je lítají, už tam jdou, už jdou na pódium, Avantasia.
2: Czech Republic! I have to explain, that was a ballad. And now you want to hear a fast song, do you? That doesn't sound very convincing. You want to hear a fast song?

hráček výčitky v nich, jako bych to zavinil já. Tví slzy jsou bič, já se stydím a nevím, jak začít.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: rok po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Hej, hej!
5: Rádio Hej.
8: Perfektná muzika.

byla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj. Malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, než

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Milí posluchači, vítejte při poslechu dalšího dílu hudebních výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dnes podíváme na to, co se odehrálo v 25. kalendářním týdnu. Takže jdem na to.

18. června v roce 1942 se narodil Sir Paul McCartney, samozřejmě z kapely The Beatles, a v roce 1963 se narodil Dizzy Reed, klávesák kapely Guns N' Roses.

19. června v roce 1987 odehrála kapela Guns N' Roses svůj historický první koncert v Londýně. Takže my si teď pouštíme a je tady song Paradise City.

20. června v roce 1966 se narodil Stone Gossard, kytarista kapely Pearl Jam.

21. července v roce 1981 se narodil Brandon Flowers, zpěvák a klávesák kapely The Killers.

22. června v roce 1985 se v Americe Bryan Adams usadil na 2 týdny na vrchol singlového žebříčku se singlem Heaven. Byl to jeho vůbec první prvenství a navíc tato skladba zazněla ve filmu Night in Heaven, takže my si ji teď pouštíme.

poslední den našeho dnešního kalendária. Je 23. červen, kdy se roku 1965 narodil kytarista kapely Oasis Paul Bonnie Head Arthurs.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Takže mějte pěkný den. Ahoj.